0: stopi van. Mrzel, mrzel je ocean, če ti je tesno, stopi van. Kdo si?
1: Jaz.
0: Kaj je jaz? Kdo je jaz? Jaz mu uničim obraz. Moj obraz